někdy ale zdání klame a pod nevábným zevnějškem může být všechno jinak. Tím chci říct, že slizák je v jádru dobrý, dokonce svým způsobem krásný. Stačí odstranit tu slupku s vrstvou slizu a uvidíte.

vlasov mi šepká vietor na svitaní. Pohladil som líce tvojej milej v diali.

uvidíme z výšky svet. Připrav sa na dlhý let. Vetrom cez ulice i diaľnice, nie pivnice. Spolu odletíme, do klietky sa nevrátime. Připravi sa štart, tvoštoť vám takte. Tancujeme valčík, pritulený takte. Vyletíme spolu nad oblaky, nadletíme zlostné čierne mraky. Vyletíme, poletíme, preletíme, nadletíme, uletíme, zaletíme, podletíme, doletíme, preletíme ponad pustý kraj. Doletíme na vysnívaný raj.

jednou mi drahá říká: Miláčku, já chci kočku. Já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se. Kočky jsou zcela zdarma, jen očkova.

Mám nejspíš kočku s erorem. Prvních pár dnů soužití, vše vypadá nevinně. Koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech na

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dnu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se s torzem myš.

světa. Ať ňom dačo nosíš na dně, nic se neboj, nevypadně, všetko, čo doň vložíš, zostane ti tam, zostane ti tam.

Našli drevo krásno, našli drevo krásno, na husličky hlasno, na husličky hlasno.

0: době barokní, jezdíval bych každé jaro k ní.
1: Napudrován a s bílou parukou, nosil bych po parku ji na rukou.
0: Kdyby žila v době rokoka, kráčel bych s ní kolem potoka.
1: Pak bych se sklonil jako amant k ní a říkal tyto verše galantní.

okvětní. Kdyby žila v době empíru, koupil bych jí šaty na míru, v kterých by vypadala antice.

noční obloze, nutím vlky vít, nutím blázny blouznit. Říkáte o mně věci takové, o jakých chcete snít a jakým chcete věřit. Pravdivé však nemusí být. Plňku nic zvláštního necítím, vlastně nikdy dřív neměl žádný vliv. A vlastním světlem taky nesvítí, to jen malé děti iluzím naletí.